0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Já potřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš.
2: No tak to je mát.
1: A proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout, já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem ty viděl. Ty, Garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum bude patřit metalu. O vaši přízeň se utkají tři metalové legendy. Číslo 1 Primal Fear a deska Jaws of Death z roku 1999. Dvojku mají Rage se svým albem Sound Chaser z roku 2003. Nebo můžete zvolit divočáky Saxon s deskou Unleash the Beast z roku 1997. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stop! Kde je hák? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nejsou stínout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Boži, co se tady vyhulujete, co tady kůříte? Tady se musí fachčí makat. Tady se bude hulit jako nad komína.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cel mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším,

Stella. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a zas to pro sebe.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení. Daleko od války tahám z obálky lásku až za poslední rozloučení.

0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Strašná muzika.
1: Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem

she said.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty tě tam úplně zbeblí, ty holky!
2: Mámo, že ty půjdeš taky klečet. Teď si byla na mě moc ošklivá. To je na klečení.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Šoče. On jsou jako přibitej. Je tím, chlapče.
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Slušnej rock z vinilů.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
6: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné oběd.

DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Rádio Počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v tisíce metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12 stupňů.
0: Rock Radio.
1: Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje Adele, vaše víkendová moderátorka, se kterou se slyšíte dneska v pátek, protože je svátek. 8. května, den vítězství, kdy si připomínáme konec druhé světové války v roce 1945. Tento den symbolizuje porážku nacistického Německa a osvobození Československa. Taky ale dneska slaví svátek neobvyklý jméno Zlatan, takže pokud znáte nějakého Zlatana, tak mu popřejte, protože jsem zjistila, že v Česku máme 9 Zlatanů. Takže pokud mě Zlatan poslouchá, ať si po 8. hodině napíše o písničku a my si dáme na ranní rozjezd kapelu Korn, Briana Adamse, Disturbed, nebo už teď Vohnouty a jejich hloupou písničku.
0: Rock Radio.

0: Tohle byla píseň World Up a než si dáme další muziku, pojďme se podívat do světa hudby, co máme za novinky, protože je jich opravdu hodně, hlavně v našem rockovém světě. Protože třeba taková bývalá zpěvačka Arch Enemy je oficiálně novou členkou kapely Dragon Force a Alyssa Whiteglass odehraje první koncerty s Dragon Force již v průběhu května ve Spojených státech. Další novinkou je společná píseň Petra Koláře s Olympikama, která vyšla už 1. května. Nese název Co je vůbec v nás, kde Olympici a Petr Kolář otevírají téma digitální izolace a připomínají, jak moc nám dneska chybí obyčejná lidskost a skutečný kontakt. Jak víme, tak kapela The Rolling Stones oznámila nový album Foreign Tongues, které má vyjít 10. července 2026. A na desce spolupracovalo spoustu známých muzikantů, třeba Paul McCartney nebo Chad Smith. Ale hostuje i Robert Smith, se kterým se vlastně Jagger setkává až teď při nahrávání desky. Toť k novinkám, pojďme si dát Lennyho Kravice, Twisted Sister anebo Arakainy.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
10: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
14: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
15: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Po měsíční přestávce, která vznikla kvůli potřebě některých politiků přeměřovat si pindíky, se vrací závodění na té nejvyšší úrovni. V Jerezu se už dnes rozjíždí motocyklová španělská Grand Prix. Tady je pár drobností před startem. První zpráva není dobrá pro fandy Mavericka Vinalese. Toho v Jerezu neuvidíme. Důvodem je nezhojené zranění ramene, které se s ním táhne již od loňské německé velké ceny. To Jorge Martin po loňské fakt nepovedené sezóně hlásí, že by rád v Jerezu ukázal, že se s ním musí počítat v boji o titul mistra světa. A to přestože zrovna tahle trať není z jeho nejoblíbenějších, na body tady v nedělním závodě dojel v posledních 5 letech jen jednou. Přesto Martin tvrdí, že mu obrovsky prospěla neplánovaná přestávka a že by rád vyhrál nejen sprint. Proti se však bude chtít postavit hlavně jeho stájový kolega Marco Bezzecchi. Ten naopak přestávku moc neuvítal, protože cítil super formu a nejlepším důkazem byla jeho 5 závodní šňůra výher v nedělních závodech. Nicméně Bezzecchi ví, jak v Jerezu chutná pódium a na tom se dá stavět. To bývalý mistr světa Pecco Bagnaia k Jerezu zhlíží s velkými nadějemi. Rád by si zopakoval rok 22, kdy se mu v sezóně moc nedařilo, ale zrovna andaluský okruh mu přinesl výhru, která ho nakopla k prvnímu ze 2 titulů v MotoGP. I ve světle těchto prohlášení je důvod se na víkendové závodění těšit 2x víc než jindy.
0: Rock Radio Motokeci.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Tohle byl Lenny Kravitz z písní Believe a my ještě do začátku 8 hodiny dáme třeba kapelu Nickelback, One Halon, Bad Wolves anebo Valda Gang.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
8: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
9: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
10: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
11: Rock Radio. Rocková muzika.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
6: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
9: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
10: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Pohodový pátek vám z Rock Rádia přeje Adele. Máme 8. května, den vítězství, a taky slaví svátek Zlatan. My si dáme v téhle hodince první dnešní song na přání, což znamená, že pokud chcete sobě nebo někomu věnovat písničku, tak mi stačí jenom napsat na Messenger Rock Rádia a já vám píseň zahraju. Mimo to si ale dáme další muziku a nesmí chybět ani Nirvana, Battle Beast, Škvoři a nebo Limp Bizkit.
0: Radio.

0: Tohle byla Nirvana a my se pojďme přesunout na song na přání. Tentokrát si Pavel z Kladna napsal o Neila Younga a to já mu ráda zahraju, protože zvuk foukací harmoniky to je prostě moje. A já jsem se podívala, co takhle teď Neil asi dělá. A tenhle kanadsko-americký zpěvák, skladatel a kytarista narozený v roce 1945 v Torontu, který je samozřejmě nejvlivnější osobnost roku a folk roku, je stále aktivní a i po 45, 80 dál nahrává hudbu a koncertuje. V posledních letech vystupuje jak solově, tak se skupinou Crazy Horse. V roce 2024 vydal nový nahrávky a pokračoval v turné po Severní Americe. Takže tu máme další osobnost, která prostě jenom dělá to, co jí baví a může to dělat do kdy chce. Protože minulý týden jsme se tady bavili třeba o Iggy Popovi nebo o Petrovi Jandovi. To jsou prostě muzikanti, kteří jedou dál a nezastavují se. Pořád něco tvoří a jsou aktivní. Takže já ti, Pavle, posílám Neila Younga a hned potom Elise Coopera, Heart a nebo Rybičky 48.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Vypsaná fixa.
6: Krucipisk.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Izomat stavebniny.
10: Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
11: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutní Hoře. Čau. Je 10.

Poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Tohle byl Alice Cooper s písní Love Should Never Like This a my si dáme další slušnou rockovou muziku, za chvilku si dáme Vitacit a vy, pokud byste si na Vitacit chtěli zajít, tak můžete třeba 13. června 2026, to budou hrát v Českém Krumlově, pak taky 27. června, to budou hrát v pivovaru Konrád ve Vratislavicích nad Nisou, no a 24. a 25. července 2026 na festivalu ve Volyni, anebo 8. srpna v Třtěnicích. Jdeme si dát Vitacit a hned potom tady mám Nothing More anebo Guns N' Roses.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
6: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
9: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Sparta Fest.cz.

0: Kráva, kapr, kapr.
1: Kapr, kapr, husa, husa.
2: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
3: Krůta, krůta, tchos!
2: Nech toho a pojď.
3: Tchos.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Domanský.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Už zase nejde internet.
10: A Wi-Fi je pomalá.
9: Ne.
11: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
12: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
11: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
14: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
15: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
16: Rock Radio.
17: Rok je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
18: Dneska bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12 stupňů.
19: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
17: Rock Radio.
18: Přeju vám pohodový pátek 8. května. Posloucháte Rock Radio s Adele od 7 do 13 hodin. Dneska máme den vítězství a svátek slaví Zlatan, což už jsme zjistili, že Zlatanů v České republice máme 9, takže opravdu existují. A máme 9 hodin. My se v téhle hodince budeme bavit o Johnovi Lennonovi a to konkrétně o jeho textech. Řekneme si, co nás čeká zítra v rokovém referendu a taky se samozřejmě dáme spoustu slušný rokový muziky, jako je třeba Terapie, Green Day, Five Finger Death Punch, anebo už za chvilku Survivor.
17: Rock Radio.

0: Dneska je to přesně 81 let od konce druhé světové války, neboli dne vítězství, a jak zpíval John Lennon, all we are saying is give peace a chance. To je věta z písně Give Peace a Chance a znamená v češtině jediné, co říkáme, je dejte míru šanci. A smysl celé věty je jednoduchý protestní apel. Lidé žádají, aby se místo války a násilí dal prostor míru a mírovému řešení problému. Obecně víme, že John Lennon psal a zpíval o tématech jako mír a odpor proti válce, téma lásky nebo společnost a kritika autorit. Mám tady vtip, o který mě obohatil můj kamarád, tak vám ho zkusím říct. Víte, že John Lennon byl první, kdo měl nebinární vztah s Yoko Ono? Jakože chápete, haha, ono? No, pokusila jsem se tady o vtip, ale jak mám vědět, že to funguje, když mi nedáváte zpětnou vazbu, že jo? Tak já si budu představovat, že se válíte smíchy na zemi a radši si přesuneme k další muzice. Mám tady Bon Joviho, Aleše Brichtu, Bring Me to Horizon, Nightwish a nebo Cure.
1: V Kik najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
3: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hermann.cz.
3: Hermann. Jistota na celý život.
5: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Za chvíli ještě Halloweeni, Lucie, nebo Jutu.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažily opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Víme, kde se co šustne a každý den vám o tom taky řekneme. Co se děje? Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje. Co se děje? Opravdu víme o všem. Každou hodinu na Rock Rádiu.
11: Rock Rádio. Rock Rádio. Co se děje?
0: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová.
12: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, prvalá baráda. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
2: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
3: Už jste to slyšeli? Splaného dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
5: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
6: Rock Radio.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Přeju vám krásný den, posloucháte Rock Radio s Adele. Od 7 do 13 hodin máme 8. května, den vítězství, a právě máme 10 hodin. 10 hodin, což znamená, že si dáme dnešní druhý song na přání, takže kdo už ví písničku nebo kapelu, kterou by chtěl slyšet nebo ji chtěl někomu věnovat, napište mi na Messenger Rock Radio a já vám píseň nebo kapelu zahraju. Ještě předtím si ale dáme Krucepis, Mr. Big a nebo Oasis.
0: Rock Radio.

0: Tohle byl Krucipisk a my si dáme song na přání. Napsal mi Jarda, chtěl by písničku Here Comes Alex. My jsme zvyklí a dost často si pouštíme tenhle song v češtině v podání tří sester tady na Rock Rádiu. Ale teď si to dáme v němčině a Jarda by chtěl Here Comes Alex a píše pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají Super Rock Rádio. Jardo, krásný vzkaz, já pouštím Here Comes Alex a hned potom tu mám Ozzyho Osborna s písní Goodbye to Romance. Pak si dáme tři sestry, ale s písní Zelená. My Chemical Romance a I Don't Love You nebo AC/DC a Shot in the Dark.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Kruta, kruta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos!
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
14: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova, nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
15: Rock Radio.
16: Jediný slušný rádio.
15: Rock Radio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Tohle byl Ozzy Osbourne a vy nezapomeňte zahlasovat v našem rockovém referendu, kde jsou opět na výběr 3 desky. Mrkněte se na stránky. Zítra, čili v sobotu, vámi vybraná deska, nebo ta, která získala nejvíc hlasů, zazní v 19 hodin na Rock Rádiu a od 18 hodin ještě předtím pojede Rock na přání celou hodinku. Ale na to se můžete těšit i dneska od 18 hodin s Martinem Fejfarem. My jsme se minulej týden bavili o festivalech, na který nejraději chodíte a některý z vás ještě zvažovali, kam půjdou, protože těch festivalů je tenhle rok zase hodně. Tak mi napište, kdo se chystá třeba na Brutal Assault, protože ten už je vážně takový brutálnější a ne pro všechny. A kdo se chystá třeba na Masters of Rock, protože letos ty kapely a celkově interpreti jsou silný a hodně, hodně lákaví. Lákavá je i Metallica, Horký že slíže nebo Rammsteini, který si teď pustíme.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
4: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Ahoj, rokeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá aprobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha.

0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Domanský.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
8: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Rádio Počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Pohodový pátek vám přeje Adele, vy ladíte Rock Radio. Dneska máme 8. května, 11 hodin a my si za chvíli dáme další várku slušný rockový muziky. V téhle hodince si dáme kulturní tipy, taky si řekneme, jaký kapely nebo skladby mají výročí a dáme si jak zahraniční, tak český rock. Teď už ale Def Leppard, Kiss a nebo Doga.

0: Pojďme si dát kulturní tipy. Už dneska 8. května proběhne od 5 odpoledne v Postřižinský zahradě v Hluboký nad Vltavou rokovej večer, kde se můžete těšit třeba na kapelu Morčata na útěku, Tlustou Bertu a další kapely. Nebo zítra, čili v sobotu 9. května, můžete v 9 večer do Radostic u Borovan na Metallica Czech Tribute Band, kde hraje třeba i náš moderátor Kamil Nabicí. Myslím, dáme Queeny, Divokýho Billa nebo Linkin Park a In The End.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
4: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rockerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rockové hlasy. V sobotu 9. května od 8.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: My máme tenhle rok a měsíc samý velký výročí a tím myslím třeba 70 let od vydání písně I Walk the Line od Johnnyho Cashe, 26 let od vydání hitu Break Stuff od Limp Bizkit nebo 22 let od skladby Duality od kapely Slipknot. A mě zajímá, jestli vy máte nějaký výročí, ať už v manželství, od narození potomků, výročí svatby, vztahu nebo vydání svojí vlastní tvorby. Někdo to totiž vůbec nevnímá a neřeší, ale ono je to pak takový hezký, třeba právě u Johnnyho Cashe si říct, že je to prostě už těch 70 let od vydání jeho hitu. Teď už se přesouváme k naší další muzice. Mám tady Volbeat, Offspring, Tonight Alive a nebo Motorband.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte li ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
1: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12 stupňů.
0: Rock Radio.
1: Krásný pátek vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Dneska zase výjimečně v pátek, protože je svátek 8. května, den vítězství a my spolu teď začínáme poslední hodinku. V jednu mě vystřídá Martin Fejfar a my si spolu dáme ještě song na přání. Takže vy si pište o songy a my si dáme ještě předtím Foo Fighters, Papa Roach, Harley a nebo Europe už teď.
0: Rock Radio.

Tohle byly Foo Fighters a teď už je na řadě song na přání. Tentokrát posílám Milanovi Dogu z písní Route 66 pro všechny motorkáře, co se o víkendu chystají někam vyrazit. Milan píše, že na Jičínsku to počasí nic moc na motorku, tady v Praze zatím dobrý. Je sucho, tak uvidíme, jestli nám tady taky zaprší nebo ne. Posílám Route 66 a hned potom taky Gotthard, Proteus nebo Škorpiony.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
7: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Píseň Heaven, s ní už se s vámi loučím, za chvilku se dáme Elise Coopera, vypsanou Fixu nebo Nirvánu a za chvilku se můžete těšit už na Martina Fejfara. Tak se mějte a my se slyšíme, myslím, že zase v neděli. Tak se mějte, čau.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Domanský.
6: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
7: Je 13 hodin.

0: počasí.
1: Jdeme se podívat na dnešní počasí. Oblohu tu očekávejte převážně oblačnou až polojasnou, na severu taky zataženou. Místy ojediněle se můžou vyskytnout slabý ojedinělý přehánky. A teploty takty očekávejte od 14 do 19 stupňů Celsiusových, 22 na jižní Moravě, 12 na severu a kolem 8 v 1000 metrech nad mořem na Šumavě kolem 14 až do konce.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: No a krásný odpoledne vám své svátek zase v pátek přeje Martin Fejfar, který tady s vámi bude teďko od 13 až do 19 hodiny. Máme toho zase před sebou hodně, třeba v této hodině si povíme, která že kapela oznámila na začátku tohohle týdne, že má trošku překvapivě matroš na nový album a nebude s tím rozhodně otálet. No a taky hlavně a především jsem tady pro vás, to znamená, že mi opět můžete napsat o nějaký song na vaše přání podle vás. Pište mi na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste chtěli slyšet, něco si vybereme a pustíme. No a já přestanu myslet na šestnáctky a na blbosti a začnu hlásit to počasí taky pořádně, to vám slibuju. Tohle všechno tady v průběhu odpoledne bude a taky mnoho dalších úspěšných a hlavně především důležitých a skvělých rokových informací. Každopádně jdeme na to, protože dneska slavíme den vítězství nebo taky osvobození od fašismu, slavte to, jak chcete a jak uznáte za vhodný. Do té doby jdeme slavit taky slušnou rokovou muzikou, protože nachystaný jsou news, taky dáme Guns N' Roses a na začátek celého tohohle bloku a mýho odpoledního vysílání tady jdeme s kabátama za houbama magickýma.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Iggy Pop, The Passenger, tady na Rock Radio 13.19, Martin Fejfar, přeje krásný odpoledne, tímhle tak trochu začíná tady moje směna, ale kapela Doktor Vykape, která tady ten song bravurně přehrála a předělala, se zase tímhle tím coverem loučila ve vagónu před 14 dníma. Kdybyste nevěděli, kam za kulturou, tak si třeba najděte nějaký koncert právě kapely Doktor Vykape. Já jsem tady našel přání, protože jsem na začátku týhletý hodiny, každý víkend, státní svátek o hodinu, hrajem tady na Rock Radio podle vás, podle vašich přání. Našel přání od Jirky, který mi napsal, že by chtěl pro něj a jeho kamaráda Mourína, se kterým zrovna betonují plot a zítku, aby jim to šlo líp od ruky, zahrát Ečka Písky. Tak Písky tady od nich nemáme, ale chlapci, protože se s tím lopotíte, abyste nenašli nějaký mraveniště, tak jsem tady vybral od Eček Dáme mravence. Tenhle ten song taky si dovolím věnovat Jitušce do Anglie. To je nejlepší, druhá nejlepší výčepačka mým rodným Jičíně hned za mojí ségrou a už se těším, až mi natočíš a vrátíš se nějaký dobrý pivko zase v jednom tom jičínským baru. No, každopádně k tomu všemu teda song další podle vás za 2 hodiny a ještě tady přihodím taky Antiflek a Dana Landu a Ona.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Kruta, kruta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne od objednání. Planeo.
11: Rock Radio. Rocková muzika.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Midnight Show na Rock Rádiu, já to tady trošku pokrátím, aby jsme se vešli, no nicméně každopádně na www.rockoviradio.cz stále můžete vybírat a hlasovat o albu, který si pustíme zítra o 19 hodin od začátku až do konce tady u nás na Rock Rádiu. Jsou tam tři metalové kousky aktuálně, tedy na třetím místě Primal Fear 19%, Rage mají 22%, no a v suverénním vedení, nebojím se říct, s 59% tak jsou Saxon a jejich asi poslední nejlepší album z roku 1997, který vůbec jakoby tu dobu toho jejich, abych tak řekl, kvalitního metalu uzavřelo. Nicméně vy můžete stále hlasovat tedy na www.rockoviradio.cz v záložce Rokový referendum. Zítra zhruba před 18. hodinou to tady kolega Martin, který tady má bejt, ukončí a od 19. jedno celý album zazní a pustí. Já vám tady pustím třeba Lucy, Kiss and Dynamite a Mr. Big.
1: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží

0: 14.57, mladíte rok rádio z Lucie, jsme se dotkli ohně, Martin Fejfer přeje krásný sváteční páteční odpoledne, no a nehlasím se nadarmo, protože zase přišel váš čas, rockerky a rockeři. Můžete mi napsat na Facebook Rock Rádia do zpráv, co byste chtěli slyšet za muziku, takhle po 15. hodině mám tady zase jedno místo v hudebním playlistu, který rád zaplním nějakým vaším hudebním přáním. Každý víkend a taky státní svátky ob hodinu tady na Rock Rádiu hrajem podle vás, tak mi pište, něco si vybereme a uvidíme. Ale co můžu říct, tak na začátek hodiny za chvíli počasí ode mě a taky Aleš Brychta a jeho Sukuba.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

0: do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.
1: Je 15 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak, jdeme se ještě podívat na dnešní počasí a teploty aktuálně máme od nějakých 14 po 19 stupňů celsiusových na jižní Moravě až 22, na severu pouze 12, 1000 metrech nad mořem, na horách kolem osmičky, na Šumavě až 14, obloha, tak ta je většinou vesměs oblačná až polojasná, na severu, tak tam může být zataženo a místy se můžou vyskytovat přehánky.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Chvíli po 15. hodině je s váma Martin Fejfar, který tady s váma bude až do 19. Přeju krásný páteční, sváteční odpoledne. No, trochu mě tady zachvátil nějaký záchvat kašle, protože doléčuju nějakou virózu, která mě přepadla minulý víkend, kdy bylo krásně, no a tenhle víkend zatím. Zítra to nemá být úplná paráda, ale uvidíme, k tomu se dostaneme příští hodině. Týhle tý hodině probereme zase nějakou tu hudební aktualitu, vidíme, co si ještě vyberu, protože těch informací tady mám pro vás docela dost, o kterých se s váma chci podělit a hlavně a především je tady možnost nechat si zahrát nějaký song na vaše přání. Napište mi tady na Facebook Rock Radio Rozpráv, co byste chtěli slyšet a já něco vyberu, pustíme si to, mám tady zase jedno volné místo v hudebním playlistu Rock Radio, který rád zaplním. Do té doby dáme Architekty, dáme Fornom Blondes a taky Aleš Brichta, Slíbená sukuba.
0: Rock Radio.

0: 15.16, sladíte Rock Radio, Martin Fejfar s váma, krásný odpoledne přeju, Green Day nás zvali na Boulevard of Broken Dreams, nádherná si ulice to bude. Já vás vezmu za dalším songem na vaše přání, napsala mi tady Ilona, která se teďko trefila, už psala hned na začátku mojí směny, a tam jsem to zahrál to, co chtěla, nemohl, protože to hrálo zase o hodinu později. Nicméně Nazareth Love Hearts mám věnovat všem pracujícím, takže jim děkuju taky, ať nám to a vám to všem utíká. K tomu tak ještě přihodím skapé, dáme ACDC a Tři sestry přijdou s Alešem už za chvíli tady na Rock Radio.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos!
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes máme u mikrofonu pana Luboše Křídu a ptáme se ho, co když k vám bude chtít přijet škola nebo školka, co jim nabídnete?
7: Zvířata, zvířata a zvířata, zábavu a poučení. Musím přiznat, že každý rok nám zájem škol a školek roste a z toho máme samozřejmě radost. Velkou výhodou například pro pražské školy naše vzdálenost. Z Letňan je to k nám jenom 20-30 minut. Každá skupinka u nás dostane jedno průvodce, který se o ně kompletně postará a podle programu, který si vyberou a objednají si zoopark užijí.
6: Jaké programy máte pro školní skupiny?
7: Základ určitě tvoří setkání se zvířaty a to musím vypíchnout, protože všechna naše zvířata jsou kontaktní. My se pyšníme i tím, že máme největší kontaktní výběh v Čechách, kde děti najdou různou drobotinu, můžou se pomazlit a nakrmit ovečky, kozy, lamy, malé koníky, ale dostanou se i do výběhů, kam mohou jenom s ošetřovateli k velkým zvířatům.
6: To je hodně zvířat. Co dalšího zoopark Zelčín školám nabídne?
7: Kromě programu se zvířaty se mohou vybrat i z jiných programů. Například kreativní tvoření, jízdy na koních, k dispozici máme pro děti i přes 10 nafukovacích trampolín. Jedna z nich je dokonce největší ve střední Evropě. O děti se u nás postaráme kompletně. Nenuže u nás děti nakrmí zvířata, ale i my nakrmíme je. Bez problémů u nás zajistíme obědy a celodenní stravu pro celé třídy.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rokerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rokové hlasy. V sobotu 9. května od 18 hodin v Rock Opeře Praha. Rockopera.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: To jsou Kysáci tady u nás na Rock Rádiu, já si zase dovolím trošku zkrátit, aby jsme se vešli. Každopádně my jdeme za jinýma rokovýma veteránama, protože už 3. července letošního roku 24. studiová deska kapely Deep Purple spatří světlo světa. Na první ochutnávku z této desky se sice tady stále ještě čeká, nicméně každopádně Ian Gillan slíbil, že to bude nejenergičtější a nejtvrdší deska, co kdy Deep Purple vůbec stvořili a nahráli. Prej je totiž při nahrávání navštívil duch a energie z jejich nejplodnějšího, nejúspěšnějšího období ze 70. let, kdy prostě Deep Purple zkrátka dobře hard rockem válcovali v rokový, abych tak řekl, spektrum rockovej svět. Album se bude jmenovat tedy Splet, no a je rozhodně na co se těšit. Tak my se budeme těšit i na další slušnou porci rockový muziky, která nás tady čeká, protože tady vidím nachystaný Black Sabbath Paranoid, taky dáme Of Monsters and Men a jejich Alligatora. No a kapela Rammstein, Zugzwang, už za chvíli.
1: Izomat stavebniny.
2: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
3: Best Beleza.
2: Nádherná zahradní dlažba.
3: Best Belisima.
2: Dvě úžasné zahradní dlažby.
3: Beleza a Belisima od společnosti Best.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak ho nem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
11: firma na zážitky
8: CZ.
12: Už jste to slyšeli? Splané dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
13: Ahoj, rokeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
14: Rock Radio. Co se děje?
15: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Def Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladý Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
14: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.
1: Máme 15.59.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jdeme se podívat na počasí, konkrétně už tady na to zítřejší, to už jsem se tady pořádně nachystal, tak v noci a po ránu očekávejte teploty od 9 do 5 stupňů Celsiusových. Při déle trvající nízký oblačnosti kolem trojky, taky v tisíce metrech nad mořem, tam bude rovněž kolem trojky o jedni lepší zemní mrazíky. Zítra přes den obloha, ta bude oblačná až polojasná, místy i skoro jasná, především po ránu a po ránu taky o jedni se můžou vyskytovat mlhy. Teploty zítra očekávejte od 15 do 20 stupňů Celsiusových. Na jihu území kolem 23, v tisíce metrech nad mořem pak kolem 11, na Šumavě dokonce až kolem 16.
0: Rock Radio.
1: No a 16. hodina tady s náma a s váma Martin Fejfar za mikrofonem Rock Radia, který vám přeje krásný sváteční páteční odpoledne, jako se tomu stalo minulý pátek, tak i dneska takhle na svátek odpoledne trávíme spolu. Co jinýho taky dělat, než se užívat a užívat si kvalitní, slušný rockový muziky. Samozřejmě vím, že někteří jste v práci, někteří třeba věnujete péči zahrádce a tak dále. Ať už děláte cokoliv, pobaví nás porce slušný rockový muziky, taky v této hodině vás provedu rockovou historii. Mám tady poměrně docela do zajímavých informací, ale hlavně tak něco usměvného a na to si počkejte, protože to rozhodně stojí za to. Já se tady ty informace, i když ten důsledek potom nebyl tak veselý, tak se tady musím tomu smát. Ale každopádně o tom až potom, do té doby dáme o springy, taky komunále jich déšť na scénou, no a celý to začneme se Soul Asylum a Runaway Train.

0: 16.16 v Ladíte Rock Radio, Mötley Crüe, Home Sweet Home. Za chvíli sráme YouTube a tady začneme právě procházku rokovou historii. V roce 2022 takový menší koncert odehrál právě Edge a taky samozřejmě především Bonovo v kyjevském protileteckém krytu. Dřív ten protiletecký kryt sloužil jako stanice metra a oni tam odehráli právě na podporu Ukrajiny takovej kratičkej set. Zahráli docela poměrně dost hitů na to, že se uvádí, že to bylo kratičký. Tak věřme, že to přineslo docela dost peněz. Myslím si, že jo. Každopádně, teďko musím použít jeden citát. Není otázkou, jakou planetu tady zanecháme pro naše děti. Otázkou je, jakou naše děti planetu zanechají pro Keitha Richardse. V roce 2006, 8. května, totiž Rolling Stones byli nuceni zrušit svý evropský turné, a to z důvodu toho, že Keith Richards na Fidži spadnul tenkrát z kokosové palmy, utrpěl otřes mozku, no a právě 8. května musel podstoupit operaci mozku. A pokud si dobře pamatuju, tak v roce 2007 pak nakonec 22. července, tuším to bylo, přijeli Stouni v plný parádě na výstaviště do Brna, takže jste si to užili. Každopádně poslední událost 2005, rok 8. květen, tak to album od Bruce Springsteena Devils and Dust vystoupalo na číslo 1 americký albový hitparády. A my vstoupáme za chvíli za porcí další slušný rockový muziky tady na Rock Radio, kromě slíbených YouTube dáme taky Beast in Black a Alanis od Morissette dáme a taky Trautenberg jejich netáhlo.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
8: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova, nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
9: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
10: Ale

Máme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Queen tady na Rock Radio, no o nich tady teďka k dnešnímu dní z historie rockový nic nemám, každopádně to jdem dokopnout, já je tady zatím nechám, mám dohrát pode mnou, ale musím to tady trošku pokrátit, zase toho mám před sebou hodně, aby jsme to stihli. Každopádně v roce 1993, 8. května, to bylo jenom 3 dny po mém narození, no nevadí, album Get a Grip od Aerosmith vystoupalo na číslo 1 americký hudební hit parády albový a ve Velké Británii dosáhlo vrcholu na dvojce. V ten samý den, tudíž 8. května roku 1993, Mike Knopfler v anglickém Newcastlu na tamní univerzitě dostal čestný doktorát z muzikologie, tedy čestný hudební doktorát, abych tak byl přesný. No a rok 1984, 8. květen zase hovoří o tom, že Roger Waters vydal úplně první svoji solovku. On ji už snil od roku 1977, nějak se to trochu vleklo. Zajímavostí je, název vám říkat nebudu, já bych se do toho zamotal, je to zbytečný a dlouhý. Každopádně, co je podstatný a důležitý, hostoval tam třeba Eric Clapton a hlavně je tam téma a motivem muž ve středním věku a jeho krize. Tak tohle to bylo úvodním tématem toho a motivem toho jeho alba prvního solovýho, který bylo mimochodem koncepční. Každopádně my tady na Rock Radio taky budeme koncepční, za chvíli dáme Five Finger Death Punch, taky dáme Europe a Horký je slíže.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Už zase nejde internet.
8: A Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
9: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
10: Yeso!
11: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
12: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
13: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
14: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
15: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Scorpions, 16 hodin 58 minut, ladíte rok rádio, Martin Fejfar přeje krásný odpoledne. Scorpions se dneska smějou na mém triku, tak to padlo přesně jak zadek na hrnec. Každopádně, co je podstatný a důležitý říct, že v 18 hodin nás čeká pořád jménem rok na přání, ten je asi váš tady nejoblíbenější, protože mi budete diktovat, co mám hrát, ale jednu ochutnávku z roku na přání můžeme dát už příští hodině a použít nějaký vaše přání. Stačí, když mi napíšete na Facebook Rock Rádia do zpráv, co byste chtěli slyšet. Každý víkend státní svátky ob hodinu hrajeme podle vás, vždycky máme jedno volné místo v playlistu a tam hrajeme právě podle vás. Od 18. potom už celou hodinu podle vás, ale my se na to za chvíli připravíme, taky se dáme počasí a Bandity Praga od Kabátu na úvod hodiny.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most, nebo na underarmor.cz.
10: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
11: Rock Radio.
0: Máme 17.01.

0: počasí.
1: Po ránu a v noci očekávejte teploty, které vyšplhají na 9 až 5 stupňů Celsiusových v 1000 metrech na horách a při nízký oblačnosti díl trvající kolem trojky. Zítra pak přes den 15 až 20 na jihu území České republiky kolem 23 v 1000 metrech nad mořem na horách kolem 11 na Šumavě až kolem 16. Jinak obloha, tak ta bude zítra oblačná až polojasná, místy především z prvopočátku dne skoro jasná. Po ránu ojediněle si dávajte pozor na výskyt mlh nebo taky lokálních přízemních mrazíků. Zítra v průběhu dne taky občas především právě na severních horách můžou se vyskytnout místní přehánky.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Je to tak, rok na přání příští hodinu. Martin Fejfar krátce po 17. hodině přeje krásný odpoledne, ale nám to nebrání v ničem v naší krásné jízdě a v tom, aby jsme si právě udělali takový závdavek na rok na přání, protože mám tady jednovolný hudební v našem hudebním playlistu jednovolný místo, tak mi můžete napsat na Facebook Rock Rádia do zpráv, co byste takhle po 17. hodině chtěli slyšet. A tím pádem to je jasný, že se v této hodině musíme nachystat a připravit na právě ten rok na přání. A taky se ode mě dozvíte, kdo prozradil, že Freddie Mercury z Queenu je a byl jeho velkým vzorem a čerpá právě při své hudební tvorbě. Tak to vám taky v této hodině řeknu. Do té doby, než tady vyberu nějaký první přání, který byste si mohli v této hodině zahrát jako právě tu přípravu na rok na přání, tak vám pustím Megadeth, Meatloafa a taky slíbený kabáti Bandity Prague.
0: Rock Radio.

0: Eagles Hotel California na Rock Rádiu. Martin Fejfar s váma, přeju krásný odpoledne. No a třeba vy se zrovna chystáte takhle na prodloužený víkend do nějakého hotelu, třeba i do Kalifornie. No, to už nechám na vás. Každopádně, co se tady na nás chystá, tak je rok na přání už příští hodině. A jako závdavek song na přání mi tady napsal Viktor, který mi napsal, že jsem mu tady před časem udělal radost, protože jsem hrál od Cult Firewoman a on by strašně moc rád, jestli by to šlo znova. Tak já říkám, no jasně, proč ne, hele, takže si za chvíli dáme na vaše přání tady po 17. hodině, tedy v takovým závdavku před rokem na přání právě Firewoman od Cult. K tomu taky přihodím Radio Video System of a Down dáme, no a Metallica The Unforgiven. Tak je rozhodně na co se těšit.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
7: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Vás nikdo neostřelí, na Rok Rádiu Donalda Motýle, každopádně já vám vydám velitelský pokyn, protože 17.42, což znamená, že můžete začít psát na Facebooku Rok Rádia do zpráv do pořadu jménem Rok na přání. Do té doby, než si rozmyslíte, co jak a něco napíšete, tak tady mám ještě divokýho Billa, Rozárku dáme, Pop Evil a taky Bruce Dickinsona.
1: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Trautenberg.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Vypsaná fixa.
7: Krucipisk.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladý Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Máme 17.58.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Už jdeme na počasí, podíváme se na to, jak bude zítra v noci a po ránu. Očekávajte teploty 5 až 9 stupňů celsiusových kolem trojky v 1000 metrech nad mořem a taky při udržení nízké oblačnosti. Zítra teploty 15 až 20 stupňů celsiusových na jihu kolem 23 tisíce metrech nad mořem, na horách kolem 11 na Šumově až kolem 16. Obloha takta bude oblačná až polojasná, místy po ránu mlhy nebo přízemní mrazíky od níl se můžou udržet a taky může být obloha po ránu hned někde na některých místech skoro jasná. Jinak na horách, především na severních, taky ojediněle přehánky, ale to velmi slabý.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rok na psání.
1: A ten pán mě opravdu 18. hodina udeřila, to znamená, že sváteční páteční rok na přání s Martinem Fejfarem, který tady bude obsluhovat na Rock Radio, vaše přání právě zahajujeme, startujeme. Zatím těch přání pravda není úplně příliš, takže možná máte nějakou velkou šanci, že se na vás dneska dostane, pokud se v předchozích dnech nedostalo. Každopádně, co je důležité, pište mi o svoje přání na Facebook Rock Radio do zpráv. Pak mi taky budete moct zavolat, ale k tomu se zavčasu dostaneme. Začneme tady přáním od Vlaďky, která mi napsala, že by strašně ráda slyšela Marilyna Mansona. A dokonce Magda mi přihodila k tomu, že by slyšela ráda Personal Jesus. Tak holky, je to vaše.
0: Rock Radio.

Living the Dream a kapela Five Finger Death Punch napsal mi David, že by pro nejúžasnější ženušku Lenku chtěl nechat zahrát právě něco. Je to samozřejmě jeho manželka, něco od Five Finger Death Punch. Tak já jsem si dovolil vybrat song Living the Dream, doufám, že se líbil. A taky to David věnuje ještě všem vám ostatním, který posloucháte. To samý udělal Míra, že mi napsal na Facebook Rock Rádia do zpráv, tam můžete napsat i vy. A Míra napsal, že by pro všechny, kdo poslouchají, a taky pro něj samozřejmě chtěl slyšet od 13. století song

Radio. Rock na přání.

0: Amaranth Nexus v pátečním svátečním roku na přání. Martin Fejfar přeje krásný podvečer, zařídila to Sonja, tuhle tu muziku. No a vy se teď můžete klidně tady do Rockrádia zavolat, protože si nějaký song můžete zařídit po telefonu 725 844 424, můžete točit, to je sem ke mně číslo do studia. Ještě jednou 725 844 424, bere telefon a zvedám právě teď.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
10: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
13: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Rádio.
1: V roku na přání na telefonu by měla být Martina, doufám, že jsi to vydržela. Ahoj.
2: Ahoj, určitě.
1: Super, tak ty jsi vybrala od Motorbandu V říši ptáků, já jsem to nachystal, pro koho to bude a řekni mi, co takhle v páteční, sváteční podvečer děláš.
2: Takže chystáme oslavu kamarádky, čekáme teda zatím na její příchod, ale už se tady začínáme trénovat trošku. A určitě teda bych se chtěla nechat pro tu kamarádku Andreju, pro svýho přítele Františka, pak tady mám syna Filipa a pro všechny lidi ze Suchohrdly u Znojma.
1: Super, hele, tak si to moc užijte, hezky to oslavte, ať je oslovenkyně šťastná. No a my jdeme na ten Motorband a já se budu těšit zase někdy příště tady na Rok Rádio, jo?
2: Jasný,
1: ahoj. Jej se, papa, ahoj.

Kapela Halloween tady na Rock Radio Future World, zařídil to do roku na přání Michal. Další přání je docela dlouhý, protože mi napsal Vláďa, že dlouho neslyšel. Že tady dlouho neslyšel od Guns N' Roses Civil War. Tak si to jdem dát. Pak budou Kansas pro starýho rockera Milana tadyhle, ano. A při Kansas budu zvedat telefon na 725-844-424. Ještě jednou telefon, jak budou hrát Kansas po tady do znižších Guns N' Roses, tak je telefon sem ke mně do studia 725-844-424.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Byt 4+1 v Chomutově za 1 900 000 korun. Rodinný dům v Hranicích u Přerova za 7 300 000. Rodinný dům v Kadani na Chomutovsku za 15 milionů. Byt 1+1 v Ostravě Hrabůvce za 2 599 000. A garáž v Liberci za 648 000 korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rockerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rockové hlasy. V sobotu 9. května od 18 hodin v Rock Opeře Praha. Rockopera.cz.
7: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne od objednání. Planého.
8: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Na telefonu Verča by měla být, vydržela, ahoj.
2: Ahoj.
1: Nazdar, tak prosím tě, ty jedeš někde v autě?
2: Jo, my jedeme ze závodu s koňma.
1: Ze závodu s koňma, tak ty jsi závodila?
2: Jo, já a ségra jsme závodili.
1: A kolikátý jste skončili, holky?
2: Já jsem byla šestá a ségra byla pátá, byli jsme šikovní.
1: No to jste, hele, tak to je krásný. No a něco s koňma, no my si dáme Volkswagen Eldorado, protože to jsi tady vybrala, viď?
2: Jo.
1: Tak mi ještě řekni, pro koho to chceš?
2: No tak samozřejmě pro maminku, která s náma přežila dlouhou cestu až do Písku.
1: Mm, a odkud jste jeli, jestli můžeš říct ještě?
2: Od Mladý Boleslavy jsme jeli.
1: No, tak to je docela štrka, to je pravda.
2: To teda. A pro celou moji rodinu, aby si pustili rádio a užili si to.
1: Super, tak já pouštím. Hele, Verčo, šťastnou cestu domů, budu se těšit zase někdy příště třeba tady na Rock Rádiu. Měj se hezky. Ahoj. Tak.

Nirvana na Rock Radio v roku na přání. About a Girl zařídil Tondra, který mi napsal, že by pro zpříjemnění dne chtěl nechat zahrát právě tuhle tu muziku. Další zpříjemnění dne, tak mi napsala tady Markéta, že by chtěla zahrát pro zlepšení nálady. Dneska má strašně bláznivou náladu. Nic si nebaví, je unavená, tak pro všechny, pro který jsou na tom líp, aby to nakoplo. Volbeat for Evit, tak tady to je. Man.

Kampf eich Richter und Henker zakončili páteční sváteční rok napchání tady na Jokádiu. Zařídil to Patrik, který právě chtěl dát něco od Umf, protože se prý těší na jejich letní vystoupení. Tak jo, tak jsme se navnadili. Každopádně já se omlouvám všem, na který se nedostalo na konec půlce roku napřání, tady bylo zase vzkazů, že nevím co, nebo bych nevěděl co dřív. Zkuste to zase někdy příště, nebuďte z toho smutný. Nicméně Jirka Němej to tady přebírá. Teďko přines kufry plný muziky, já vidím tady třeba AC/DC, taky Hammerfall, Limetal, Batwolves, no a spoustu dalšího, třeba na začátek vypsanou fixu dá. To jste tady taky hojně chtěli. Tak vy se mějte, hojněte se krásně, třeba množte se, nebo dělejte, co uznáte za vhodný, opatrujte se mi a příští sobotu od 13 do 19 se budu těšit tady zase na Rock Rádiu. Ahoj, Martin Fejfar se s vámi pro dnešek loučí.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

Poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dubu.

0: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
1: Kruta, tchos!
0: Nech toho a pojď.
1: Tchos.
2: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Románský.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád, tím je větší i tvůj.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, zastav! Vykájá! Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj! Já tě znám! Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Jedno, pojď, napijem se, si panáka, pojď, ne, pojď samozřejmě.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypojď já nás, vypojď nás.
3: Dobře.
1: Pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebevně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
2: Pojďte,
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude domluva s tebou. To mi ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuj si boty, rozumíš? A vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Štěpánku, pořád mi nějakou básničku.
3: Ale básnička je dlouhá a ty jsi tam 15 minut. Tobě stačí heslo.
2: Heslo. To je ono.
3: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
2: Svenluko na věky. Zalezem do deky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rádio. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino, už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Rádio. Konec legrace.